0: back on Earth.
1: Posloucháš Kosmonautem FM Digital Chaos na Coloradio 98,4 a 99,3 UKV a globálně na internetových stránkách coloradio.org a minimalradio.de.